V smečkicach je včera 18 porov vokovo meje rejovalo, jih na akordione převodžal je Jan Brezan. Dvema skupinoma je džiči a modostni su so vo vršk vubeđovali. Kráľovský poraj jedžeš taj potem s konjacem zapšahom pose. A tež v Novoslicach su včera meje metanje svečili, predač mladí mužojo dolu žerč čísnechu zarejova se cva ves po dovoljetnym vášňu zaso zromadne ševcu reju. Toto zavieseli džiči na hosčinu s písaným programom, v ktorýmž zahúčichu na instrumentách abo zaspievachu serbské stúčky. Zromadný kanon veusisty Riana Lipa Zelena se všetkými hosčimi vo sebe vodce po svedžení šuklinčeše. Na koncu mejachu v Novoslicach dvaj mestský poraj ze staršie a mučie džičine.

0: Specialist mit Hobu, Transitione, sa Klarinetto ve Quintett, Gottrusche Janzisch, es kompone wow. A te stasche teike Quintette, namaka er so na CDC es Knischku, Gottrusche Loni, Novembre, wenn er doku Sauerschbe sa serbski Lut, wo ich war. Wotem prae John Petrik, se Sauerschbe?
1: Wumirska Utschpa, nima teiku preimra Zülnu Lobby, wenn er im Switch alle te Strudje, alle nadru Estonje, jewona qualitativne, wie so Hudna. A te schwuras serbske Kulture. Todlaj važne, so mame tež v institucionelnem smysle podpiračela, ki so pravidvonje stara, so moža tež tajke, no, prajmeras vosebite edicije vunč. Tým pače môžeme prajeť, klarinetové kvintety sú ništo, što ješ tak usto v Serbách nenamakáš. Todla je so tež také cene jedna nová tvorba, to by dala Lukáša Čorliša, to nadako dáva, a ona je netke tež na tutej CD. A my sme mali s Danielom Rojom, kýž je producent a takéc vúdavačel tej CD, jeno dôletno hižo podpíračela, kýž so v tajke projekte sobu stará a kýž samo je koncipovač, ale tež jara dobro hučbniku potom zaujazač.
0: Pai Johnny Petrik, na nové CDC klarinetové kvintete namakame, kajš je von hižo připovedžiu, tež nové tvorbe modého komponista Lukáša Čorliša, kýž pokaža skuluba. 1907-1910 rodžené Lukáš Čorliš je dirigent a komponist. 2022 zakončí svoj studij šulskeje hudžbe a germanistiky v hale Wittenbergu, potom je hižšie dirigát koru na univerzíče v umiestvu Folkwang studoval. Jako komponist je hižo za serbský ľudový ensemble Modern Sax Berlin a dalších písal. Jeho tvorenie sa od hudžby za orkestra a komornie hudžby přes korovú hudžbu hač k populárnym kompozíciám. Tež komponist Jan Cish obdíva modého talentovaného Lukáša Čorliša.
2: A to, když jen partituru jeno Lukáša Čorliša čítam, to mi jara přesvědčí, kajke dobre, precízne džio von vukonia. So, wenn die Studie hieße, wenn ihr Jahre wille naukne, hat alle hieße Pschinaukne, die ist Napoleon und Dirigenz war, a taktaloke Orchestratie, ha Arrangierowanie, a tisch, wenn die taktak nicht so nicht Napoleon und Atschassne Hutschbe aktive, all wenn ihr Sapocho, das Zorgwinske Hutschbe, schlösche Jahre wagene, wenn ihr napschikwat Mörderlittach, Pschi Pischelassejo, jetzt ist Trompeto naukne, a tojemu dale poma, a ja som zvieštil, takéť zvieštil sme v ensemblu džiové dramaturgie a tiež v archíve, kde še vojne húricanie, vojne húbeďovanie, modrých talentov na polu komponovania. A tam ja dostal jen partitúru do roky, potom tmenoch čítal, to by še Lukáš Čorliš, a to by še tá partitúra, ktorá še sme jara přesvedčiva, viedzone instrumentálne, wenn ihr dort hier so Instrumentatio jara der Wopknirschio hat, ist da kretzte Instrumente, Sasajic, jako, tako Babu, du Zoga, die Komposition.
0: Romantiski duch klarinette je hudžbnik a basnik Christian Friedrich Daniel Schubert, nierde Daklevo pisau, v Lubosči rozčekve začuče, rize zvuk čuči veje v utrobe. To pak so Čorlišove klarinetove kvintet očividnie volada. Čorliš je dževo kontrast, a kak to potom klinči netko svešime, klarinetove kvintete Lukáša Čorliša, energiko a kondolčeca.

Představ si, co živé paradízu na zemi. Štoj si přeje všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, to se pone ľubosťa. Tvoj vop svieče pak při všim vúzamkne. Všetko jenož dokeš nie sú vyrýbe.

0: Anitko Jedvanačič.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca evangelské z faraku Jadvigu Malinkovej ze Slep.

duch a duch a živinje svušeja romadže. Cyle na spočatku, jako je bo čvueka stvoriu, ryka v Biblii, tedy stvori bo čvueka z procha zemje, a dune je mu duch živinja donosa. Runje tak sčini to zroa stanjene Jezus, jako svojich vúčomnikov zetka. Mir buď s vami, kajš je mir vúc posvau tak sčelu vás. A když byše to praju, dune na nich a praj jim, zmiče svjateho ducha. Dvojna stavizna, nového ducha a ducha, opisuje zakvat našeho živinja. Cyle na spočatku živinja, trebame duch, haj zaduchanje, so bychme živi byli. A sú to cyle vosibite vokomiki pône napjatosče, vone sekunde po porodže, tež baba na prenje zaduchanje džisča čaka. Skončne, džičo zaducha, všitko je v poriadku. A Jezus, čo dla vunna vúčomnikov dunje? Dokelč znajeme, tiež ište vone tamne zleminje. Strachy a starostče, kýž nám duch a duch poduša. Přetož strachadla sú vúčomnice romadže přišli. Jezus hižo nebie mez nimi, a kak drbi to netko šitko dále hič. Durje sú zezankane, pytaja vy ich małym krú vystosť. Snano je to tiež samozrozumlivá reakcia. Tak však so tiež drude vosady, lude a státe zadžaža. Vostajme mez nami, potom nás nichtu nemeli, tak sme škitani. Tola runie do tutie zaurenošče. Přinže zroa stanene Jezus, kýž je smerč a šitke strachy svita pševino. Jezus dari jim nového, haj svjateho ducha. Sčele jich von do svita. Ze zapalom, ze zaorinjom su napjelneni. Ryča v druhých ryčach. Du von do svita, so bychu druhým vo božích dživach povedali. Vone zapal před 2000 litami bie tak vulki, so hač to dženstnišeho skutkuje. Ničo so nestane přes vujsko a moc, ale přes mojeho ducha prajknes ceba od. A sem přesvědčena, so svjate duch Boží, tiež nás posilni, v našich vosadách a v našem živinju. Dari nám nové duch a nový duch, so bychme se zapalom a radosťu Bože svoje vozjevili. Amen.

Menčinka do napojeny, a to bie naše onjosavske vusovanie za siatkunu nedželu 24. meje. Nedko přepodáme nedom žomu kolegám z Kočebuza za delnosavski program. Jutce vusovame vod rania 9. siatkune putniske kemše z Rožanta a vod 11. potom náš program na siate džin. Ja sem Milan Grojlich, přiju rianu nedželu a krásne siatky, božem je a hačto jutci šeho.

zašel tu šoteke vici, lebo žiši za dalšne žišice pestro. Ja vám teke južo tak šopo, lešerske vietro ten konc tyženia, ja mám lušt na lot, bitteke.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Wenn ihr bei Jaden des NWCs nahte, Fotografo DDR, nennt er ja Hrschobuski Gerd Ratay Zemrio. Po aktuálnym žalovajenskym inzaraše ja Ratay juža živetego Maja Zemrio, zakopovanie dejse v úzkem familjovem kresu vedmiš. Gerd Ratay by v decembri živiša set let staré vodoval, wenn ja se zabieral ze svabienského fotografiu, ale také z industriovio, krajinovio, portriovio a předešem z aktovio fotografiu, opłaszy wen samo jako pionier w DDR. Rata jo se wiecej razy uznamienił, jego obrazy są se wyzawili w znanych czasopisach. Obrazowe zwiezki ze żywami Gerda Rataja są aż do żyncaśnego dostać. Rat jo Rataj fotografirował teke na serskich zwiedzeniach, wen jo swoją wiedu teke dali dawał za szulu za dolnoserską reca kulturu jo pedawał żywanie zalajskich fotografów. Dešno, co teke přichože dostojne spomínaš na padňonech v prednej a drugej svetovej vojne. Obňovenie pomnika jo žil obňovenia tam nie je najse. To jo v autoru vejsna rada jednog vlastne obzamknula. Teke vejsne gát musí se upakrovaš a busová stácia za šulcké žiši musí se novotváriš bžeze bajero. To a vece má se financirovaš, vodio pak droše ako myslone. Kmejna jo rozložíva až búžo ze svojskej kase zapvašíš okovo 6,000 euro vece ako plánované dla stúpajúcich kostún vetvarsk im Sektorium. Der Gromade Paschi Napschawa nennt doch nikak 200.000 Euro, Gronni Schota Niko Jarek, Veliki Gielpakt aus der Jogmena Spechowane. Böber Pschätze Mieni Gischi Velnimske. Trend ako jo juža vižeš v Žišoniach, mako jo nendo teke, zakvatna šula ma to kosik v Brezenje. Jano ešte vesem nas čo přizavienio za predne lietnik, da jo za pšiduce šulske lieto, to obkšuši jo viednik Hrschobuskiego šulskego amta Uwe Mada na přešivo serskému programu ju. Přes to nebužo ved augusta daš Brezenje regulárnu prednu redoniu, nove šulske Žiši pšidu do tamnego flex programa, ako pedaje uspú za predne a drugi lietnik kromaže. Schulzki Amt obgliduje uvíše dokradnie, tak mada, za ten pát až líc by dali vete berajú, môže byš až septarie musí odováš viecej flexibilne a úcvič teken na druhých šulách. Za jednotlivé páde, co Amt pýtaš, se gromadnie se šulami najlepšie rozviezanie. Serština a vite úcpú máte pak prioritu, tak mada, tam kšie pšetci serský personál žaržaš. Kak dali z imidžovejo kampanjo v Dolnej Vúžice? Potom jo diskutirovalo domovinske župne předsedarstvo Dolna Vúžica s riadu na preseženju v Dešnje. Po vece letach živa na koncepcii nepšidu dali, tak cvonk předsedarstva Karin Čukova, přiže předse zase to pšašanje, kto búža zagroni, de předsažíš na pšave, ako de je povúšiš prestíž dolnoserskej reca a kultúry. Jedna externa firma, dej po naraženju župana Michaela Apela naživaš koncept, rozsužiš co o tom župa napšidujcem preseženju v juniju, imečova kampanja, dej vesebnje luži dojšpiš, ako njamaju ešte nic se serbami ceniš, za koncepciju jo dostava župa juža 2020 mito ve idejovem ubežovanju za ošpil za serski lud. Podobnu kampanju dajo juža v sakskej petmotom zorbiš na tla. A ešte jedna info z obrada. Šuži Rono Tvarje, autojezdčarje musí dla toho mieš dobre nerve, ve a pla Hrschobuza pšidu nento dajšne tvarnišťa k tomu. Okolina ve petponoce Hrschobuza, ta B186, žaset jo obške žona, že vo 7 kilometri dvujky vetrisk ved vedjezda do Hrschobuza ze smiera Baršť až do vedjezda do smiera Picňo. Ve toho týženia až do augusta neme, že šo tam ješ, okolo drogi sú teflované, teke pšijezd k rozklidovajnskému tormoju plažilu jo zastajane. A všechny naše povisti a dalšie informácie a obšimieša namakajúša na našom internetovém boku pod rbb-online.de.

Kjerliže Paula Gerhardta zaklincajo namšach ve serskej a nimskej rece, vesebne ve jubilijovem leše 2006 a 2006, chtoš rád serske kjerliže, co sobu spívaš z Mio Zatoviče ve Turiju Gešbu, tam svieši serska vesada namšu a to ved zige

0: to nie znajo dešenskú serbuku Marianu Vorakovu. Južo jeje mazajn cudla, vene je bova cas živenia teko obželona na tom boskem a serskem a stvrtkio svišiva vena kulovate živie šasete narodne žen. A kute gešpie jo se Maria Elikovska Winklerova dava s neju do rozkona.
1: Moja mama je rovna, to je božajča, oko vesem i tam je barulna namša. A tam su te zvene zvenili, a tam sam ja se narožil.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mjeto šeri, jo bil zdešna. Mama Marjana Kraucoć z Pelske je, v Žiluje. Tyk nan jo musel do vejny, a jej kejnc jo bil grozny.
1: A zjawiam się, aż pewnie se upaliło całą deszne, ze całą brożne, a ja som miał taj czas, ja se ubiedłam we domu, a ja som daruj Bog szła tym ludziom do gumna.
2: Serskú riec jo słyšala vet małego, doma a vejsi.
1: Te su se serské uličovali a tam som ja sa naslúchala, až veľmi ste se pejedali všetci, keď sme jedli tak za blídom. A pred som ja to nachiaľ tak vete nauknula ve starších. Te staršie ľudia, te su serské pejedali. Jo, zapoli a tak, keď su prišli gromadu, te staré Babi, to su pješ srske pejedali. Tega su mogli pili lip srske, ak nimske. Tega nisu nimske tak richtig megli.
2: Cerkvja jo grała v tom casu važnu rolu v živjenju.
1: Pili su šli te luže kuštu, nijelu namšu, ali ni ceva familija. Ima Jan, ta mama ola ta nan. U nas oma jo pili tak buo. Ja som dupjona, ja som gari brana, a ja som tike bila svajšbu dešle. Cerkvi jo. A ja som modan i su srske pratkovali, to je den tak lepši šlo. Ja nisam srske uknula objatož. Mi si su šuli srsku resbuga, sme nimske pejedali. Vas ka bi to uknuli u šuli, nis.
2: Marjana Vorakova jo bila pšecej živa na Burskem.
1: Při LPG sam ja vapen tike ve groši, ja sam tike buo za Burske. A ja som moda žučo, sam ja sa pšecej roniva, ja sam iš veliki vrtšav, jo švile dževajo. To je vopšet moje cíl. Jo, a preto tých tak búho, preto som bez ma vyležieva, vyležíši a to je preto tak búho všechno.
2: Gáš jo pšašana, pšecej rada petpira tých, ak se za to selské zajmujú. Liec na zariedovaniach ricnej šule abo vejsných svieženiach. Ale liec me, že sa selská riec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja všetci zvolím, ja nie som nutší in domovina, ale ja by im všetci pomagala, až veľa nieco kšia výžiš. Ale ja som všetci myslím, že nebudu všistým durch na toho, že ešte už dole na pniži toho nič nerozmýjo to selské nic. Cú malo tých ľudí pili, keď sú tie ľudí z selské pejedali šuži, ale nie je to tak malko.
2: Selská riec je opak kšuty žiť. Jeje živinja.
1: No, ta šuša, daž my okol, mas my sarske luša ubydlíme, a to šuša pen eigentlich tomu.
2: Tyke nałogi, adrastva, su pšecej sušali k tomu.
1: Ja som bola v šuli, ja a ešte Jana, my sme boli dve žuči, ak sme boli burske. Ale to nie bol cud vujko, dlatego až te druhé nisu za to byli. A ja som bola moda ženona, a prema bola kermuša, a tam sme byli či Babi burske, a všetko belgajské. A sme gronili menš burske, to dojo rídne. A pani sme tiket šli, až sme byli sam, tam, prema negotujú špos.
2: Až zase zájem za burskú drastvu

sused dobre, mnogi raz, ale tke zle. To je tke bilo cešči. Pe njo su te koko še bili, negunjeve su imeli predrapane suze, a zvažena je bilo balne remer. Najvec su te koko še me škodu gotovali, to psu se doju. To je pa bilo tako, až pa nisi pretežen z njim, že še vizpeda, jo, boli gramne. Ja sem bilo s mojim susedom, to je bilo pr let, nisme več pedali, a seduce, da sme se trefili, nisme se razke več grisovali. Ten njohče mi še me pšavi šo, ten njohče mi še me mudriše, a mi ukazaš, co ja deru. Lidoval nisem, ale to ni pšavi bilo tke tak jednomu, pengaš nisme za susedom več pedal. No jo, co jo ještě bylo. Ten pias, jo, jsem jo škodu tky zrichtoval. A ta rampa, jo musela bešeme pěry kjern rozojit. A ta už jsem mnohý raz sama vyžela tu drogu, že to jo. A penců byli proseta, rampa měla proseta, a pen jo bylo tky guně vyceněné, a penců tetky machali, tom susedoju do tok kokošených futra, jo. No jo, co pen jo byla zvada. Jo. To je bilo cešti. My jsme tě vystajili, proseta na dveře a guvno je nebylo rychlý zaceněno našeho, a jsou byli pa suzeda. Jo. A se nažrali, vědě, kokošin futry. Jo.

Zajemne jo direktne za to akciju som namakala až Lutherská cerkev tam jo přigotovala takú akciju v Ramiku rono toho dňa a rono také na tom dňu. Susedstva to kroni živieš a 20. maja. A ešte vie, my máme pentek skoro za som náš serský svežen, to bude 20. júnia, to pičko cásajší, ale také tam my sa zmakáme, serbe miasovo a také druhé ľuži a ešte vie, také šaké ze slovenských krajov a to je všetce zájemné zmakanie. Vážne je také až kúšte individuum a také tie kupky až jeden na druhého gleda, jeden druhého víta a až jeden je násky a otvorené. Pentek môžeš vegin veľa dojšpíš a môžeš glucnejšie byš po jednom smakaniu ako do toho. Jo, a to je také pen to pšavé dobré skromaženstvo.

0: Na landzie są upominania cało inakše, ako w mieście, groni Fryco Wojto.
1: Jo, ja som byl 6-20 let u Šulta Ochozy. Nyn som šel na umenka vecen všetno negotujom, ale pyrý som se také za všetno stará. Ja som šuži byl v tých tovaristvách připedľa a som vyžel, co se tam cíni. A to som se myslil, to nejme žanžaš ďalej a všetno tak obstane, ak jo bylo pyrý. Sú se pyrý pomagali a to nej tak ďalej byš. A to, za to som se také staral. A všechno jo se zaražilo, runož ten kor jo přestal, a je ohňová obra a domovina a mložina, všechno se ještě raží děre.

Jo oko za to je jedna vjaz, a kšuže jo se tvarilo na tih gruntak, ak se z domu krdnuli, prisus tih vršov, to byli teke vlježiši, a penizu nisu byli, a penzu krdnuli mnoga raz piču golju, jednu luku, abo rolju, a na tem supem tvarili, a gled to je to tak rošegnuno, ta celá vjaz, a je to jo redne. A no jo, mnoga raz dva susede tam bydlje gromaže, a ještě se grakaju ve to. Ale ja musím gruniješ ve celém, že ta okolské ľudje gromadu a vidět ceně také gromaže, velike svěžiny jsou, a to je velikým vážné, a to jo vyležilo, a v také přigotuješ, a jo, to je okolské velikým děre ráží.

Jo, ja sam velike teke na to gjade, ja vas sam još piše starše, a ja šte mlode ljuže, tak žaže teke gromadu, a se pomogaju, na to sam teke gjade, njen budu svetki, a tam budu teke zasn, ten majove bom stajiš svetkam, tak ak šuži jo bilo pjeri, o tem prednom maju to ne jo bilo pjeri. Všechny veliké svěžiny jsou cerkvíny svěžiny. Gode, abo jače, abo svědky. A pěry jsou byli v celém kraju te bomy stajané svědkám. Každý je měl lebiny, parota. Ženka naša domovinská kupka má kupicu mladých lůží a teď te se pracují a když se také zeské pejadaš a také myslím, a co bude se rážit.

0: teke veli kusor, jo se megal, ako žilojski šouta přecej zasej spuščiš na susedsku pomec.
1: Jo, ta zgromadnošť, vesna zgromadnošť, jo ta nejvážnejša. To groni, až te statne organe, ako šouta ja, a tike moje zastupniki, su velgin važne za tu zgromadnošť luži. Venemu se sami vežiš, co se vese sta, dokoláš ja namungu teke šuži byš, ale také centru som ja všetce voplival, ako že sú starše luži, som im rozkladoval tú komunálpolitiku, co se vese stanio, kak se ve produst vežieva, kak je odvalo librovanie a kak te vesanárie tú komunálpolitiku podperujú.

0: Jak se koniec stiky tam celva jemu zová pomagaš, farára som šosovat, oni ho napřed kani predkováš, nec ta zimské cásio přes Juliami láže a na granice stoje net ište tabakare a veni by dali mi pomagaš, až ja tam nestojím sam, a jo ještě koniu. Knes Bog zmíl se a pomagaj tom šutemu. Také vůzky zvězky jsou byly velké notné. Dokoláž ta takbara stojím vejst a tam se také vysapšeno na té komunálné politiky. Jo. A největší pátka, jo, také te luže ga neživají, já nož te kšeby štěky vjazují. Tak se by stěky lustne. Jo, jo, to jsou rád svěšili, můžu, jo, bo žilově druhý a třetí festival srbské kultury. Tam, jo, musel být celá vjaz pomagáš. Tam jsou byly stará mode a srbské a nímské luže přašané, jo. Kůže na svou věc, jo, bo zapšenone. A tak, jo, kněžu, byla také dobrá atmosféra. Ja som přišel živiš na šostu a ja na sedm zase do žilu ako šuta. A žilu je bol také med ten landro, ten sa zgonil vopac na svojim myslím gemena politicky šveres vlasta gonil. Oso přece byli agitatóri, kas volby sú byli a druge vierašky a so tým lúžam nebio na zemi rozkvadli, jo, to budú veni doživiš a nic nie se stalo. A to je bola moja veľký pomier a žilu sú také srbské a nímské lúže, moda a staré a tým nám už nic zavinu dáš, což vúšila, jo, zľubivo a nios. Přesajšíva a my, co mi pokázáš, až my jsme rovno tak pilné, jako te Hoževusky, abo druhých kmenách, jo. A to nie od zůstn dvojko vánovalo, za tři leta nie od žilověc byl ten český politický flasta, jak v něj jsme měnili.
1: Ještě jedna statistika. Při samém kůždy Češi lůž v starstvím jazy Čižašťa a živěša Čižašťa lět dajo se pšavidlouně dožila za susedu. 14% nímských jopla suseda deponirovalo svý druhý kluc. V městách nastávají také nové susedské formy, například domy v měšťanských želách, žež megu se zmakáš zvenka svého bydlenia, mají tam také šaky sociálne pobytovania abo kúpky sebe pomoci. Veliký kšac do prietka je přiniesla digitalizácia. Webbok nebenan dipk.de je ze 4 miliónami užívateľov a užívateľkou najväčšia susedská platforma. Tam žež přijdu ľuži gromadu, budú všetci konflikty. Ale snaž se uprašiu přijduce raz jadnore předecháš a zež susedský konflikt s humorom. Abo situáciu převinuš se žortom.
2: Ja budu nynči něco ľušť na groních. Mej druhý sused, Krios Paolo, te sú mieli psa, a my nesme ten, co si žiadnog psa mieli. A ten pjas, ten jo zakúzl všetko ratve a myše a všetko, co je mogal grepsnúš. A pensme mieli také my o tú komeru, tam je bol svinice futár a šrot, a niži ga musel tu myš za te svinie a za to zbežo. A tam sú také pen ratve chovali. A karnitke sú byli tam budky a všetko tam nočí. A mama mieli, ale musíme raz do Paula olíš s tým psom a v tom, že raz teracve grepsnúš. A ten je také, te sú gnali tam a ten pias je zakusil jedno za druhým. A jedna ratva je tu štinu gore lezla a tam je bola taká žiera za ten ľuft až ten přišekňo. A ta ratva špias tu žieru ven a usúze do šulcojc A pole meni našej mame, a vtale raz šul svoje ogledat, tede je rad ve pšelice, veď sam jadna jo pšignala. No jo, to sme se tomu smiali, ale redne jo bolo teke to grono.

0: S tym żartom, jak ulicy o Fritze Wojto, so dzieńcach na uściewanie z końcujo, autor Sebastian Elikowski-Winkler jo sledował wiaselam a upominaniam susedztwa. Partneri su byli Anna Kosacowicz-Kozelowa, Justyna Michniuk, Willi Gusor, Walter Rizoic, Fritzo Kszamari, Fritzo Wojto, a jeszcze Jan Fritzo, Schulzikowicz-Fritzo. Beże słowo k świadkom ma dzieńca Fararka Wedeśnie Katarina Kölerowa.
1: Sam gastro šuder kano, tu dnejme stavne dom. To je jeden ved slednich spivov z Piera Paula Gerhata, nejúznamnejšiego písnaria protestantizma. Paul Gerhard nejom je pšeušo láško v svojom živjenju. Jogo starejšie z tej umrevej, ako ven je bio 12 a 14 let star. Čiže sča letna vojna je jogo živjenje dvojka převežovala. A negledajúce na šupracu, že Paul Gerhard písnil úriedne spíve, pounej nážeje, ako napríklad riedne lišojský kialič, pejš učeba buš viasová. Som gestčov šuderkáno. Tož tu viernosť sú namakali južo předchadníky a tegorovníky Paula Gerharda v Biblii. V cerkvi ve Lubinje vise obraz, na katerem Paul Gerhard pokaže na Bibliu s palcom. Tak, ako co ugroniš, šo, což křesťan aba křesťanka nad pomierom mezi Bogom a človekom aba mezi nebom a zemiu musí viežeš, stoj tam nuči. Ako Paul Gerhard gleda sled na svoje živjenje, se jomu jogo živjenje zdajo ako drogovanie pred cudzem kraju. Viele čojen jo stupiju pred joga vece. Venštignio sumu svojego živjenja, tak ako basnik živješća se dego psalma. Naša živjenje varnujo 70 let, a gaš usoko pšiđo su veno 80 let, a gaš veno velgin kšasne jo bilo, gajo veno mija a živo bilo. Přeto veno jísno zajíža, aby my před slyšeli. Jsem gest čou šuderkáno. Paul Gerhard je byl gest čou šuderkáno na té zemi. V prýdných tých štuckách je svoje veselbinské doživěně ze svomami ugronil. Z tým je ven lůži z učoby pejedal a nadalej pejedá. Južo generácie dvojka. Jogo čista píš žasete žen zemrejša još 27. maja a všetci hyšči spívame jogo spíva. Toga pši samem nejo vieriš. Kto veď spívarjou našego casa drie to zvenožio? Beatles snáš? Pa Gerhard pejeda nám z učoby a do učoby. Togodla spívame hyšči žinca viele jogo kjaližov. Ti štucky pokažu, až sú tege juža pred nami gestčiho šuderkáno na zemi byli. Ven píša ve ľubých starých, to sú vešce teje vierie ze starého testamenta. Jich slídam slídujome nadalej, jich nazgenená s Bogom a ľužimi, pegnúvajú teg žínca ešte našu vieru, pezbužujú našu viedobnosť a pejedajú k nám. Básnik Franz Fühmann jo gronil až viekradu dokradne, že šiknete staré biblické čojenia graju, rozmej zaviazku svojoga žičectva. Katešitka jo jim čojenka Abrahama, Izaaka a Jakuba tak plastisky ulicovala, až jo je v pelach a lísach před sobou vyžel. Jo teke veni sú mieli viele přešerpíš. Bog pak jo přeci zapřímnú. To jo bylo živjanie tých ľubých starých, ubíganie, šíganie, nevestvosť. A veto nejsú se poudali. A veto sú bez ľubeniu žažali. Bog jo jim přislúbil, až by měli žiši A žiši, žiši, tak wiele ako gwiezdy su na nibiu, tak wiele ako pieskowe zernka w puszczynie. A weni by namakali do umonju, żeż mregali se zasedliś. Z nich jo urosło wiele generacjo, a weni su namakali do umonju, a weni su zas a zas sacuali, sme gości na zemi, sme pak w Bożej ruce. Větší žil toho, což je Paul Gerhard musel doživíš, je byla učobina žávost. Je ven napísal. Můcne je byl šogo drogovania pesvíše. Něnto je se jomu stiskalo za domůňu tam gerice. Ven je do Boga věril a dověril, ako te lube staré, a je básnil, ty mi je zvěselině, a światło żywienia, ty mi jo umerzenia, wierzpen mnie do niebia. Tam bydlim we jasności, som zbożnie wiasowe, każ słyncowe krzasności, ze swiejszym z drugimi. Amen. A Boży mir, któryś jo uszy szygnogo rozuma, obzwarnuj wasze uczoby a myśli we Chrystusu Jezusu.